Hola, hola, 1, 2, 3, hola, sí, hola, hola, hola, hola, sí, hola, 2, ey, sí, oh, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí, ey, sí,